0: Ten šlechta jezdí pomalu a vzr z čich. Z Uber plyn naše koně mají zlatý podkovy.
1: Vezu sebou hlupou minč, říká, ať uberu plyn. Říkám, baby, to je pomalu, tak jsem se narodil. Jedem daleko, 888 mil, sjíždě Ralpy světý na lyžích. Mluvíš příliš moc, měl bys trochu ubrat plyn. Já bych chrábal to z dola, ale ty jsi něčí syn. Já umím bullet time, ty vyráváš bulletin. Sergej B, znáš mě z ulice, ale taky skin. Mám Glock jako seska, koupil jsem mu skin. Teď je světle maskáčový, připraven na trestný čin. Jedu tvrdě jako tupec, ale smooth jak Einstein. Nemají mě nikdy dost, jako bych byl kokain.

0: to tady.
1: No a co ty jinak? Jsi single teď, nebo? Jsi dement, já se neptám kvůli sobě, ale co holky a takhle, ty jo? Jsi v pohodě, nebo?

Been places, places, doors.

Tis pro všechny stařec, disco science.

tebe, dali byste mi svoje dcery. Myslíte si, že přijdu do nebe? A nejdřív věci přicházejí v noci.

0: co po deseti pivech mají potřebu říct mi ten srdcerivnej příběh.
1: Ale vždycky jsem si myslel, že jsi čurák.
0: Tak to si směs plét, já jsem Martin. Mojí kapelu sponzoruje Cipralex, Pohodex, Neurol, ještě nějaká divná věc. Jedu furt kofejny na čas, furt cukr na nervy. A všude chodím pozdě a furt jsem na nervy. A tak v poslední době

celý večer dokola ty samý fráze. Kapely jsou stejný, mění se jen název a kluby jsou jak tundra. Line-up čekuju jen jedním okem, jestli bude dneska večer koncert, anebo zase bude.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Music. First.
1: Express FM.

0: Express FM.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci.

Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Music.
1: First. Express FM.

0: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava, vlny, tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
7: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
8: Express FM.
9: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
8: Express.
10: Music first.
8: Express FM.
11: Co je nového u nás v rádiu i v showbiznesu?
10: Express.
8: Express FM.
11: To se dozvíte na našem webu
10: expressfm.cz.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

10 hodin, vítejte na začátku dne jahodových koláčů. A to není jediná prazvláštnost, která se dnešního dne, kterým je neděle 14. června, týká Rolandů. Všechno nejlepší. Nedávno se dohrál Roland Garros, tak možná připomínka tohoto jména v zemích českých neobvyklého. Já jsem Radek, to je celkem obvyklé jméno. Zdravím vás, až do 14. hodiny jste moji a obráceně. Budu vám pouštět muziku, kterou budeme společně vybírat. Občas vám do toho řeknu zajímavost typu Mezinárodního dne jahodových koláčů a tak dále. Samozřejmě se taky podíváme na kulturu, o tom žádná. Muzika ale na prvním místě tady na Express FM, tak do zpovídání teď už posloucháte jednu z nejlepších rockových kapel současnosti. Což už se o Muse tvrdí třeba dekádu. A je to pravda, Resistance na Expressu. Hezké dopoledne.

0: Tahle věc, kdyby trošku z vašich dráťáků šuměla, praskala, tak vsadím se, že budete typovat dobu vzniku, nebo rok vzniku, někdy dlouho předtím, než jste se narodili. Takovej nádech má single Carry On od Jungle. Retro jak blázen, ale nádherný. 13 minut po 10. hodině dopolední, za okamžik si pustíme Daft Punk, o kterých jsem mluvil, že se už nikdy nevrátí, co by comebacková dvojice, a taky Carteeners, The Luckiest Man Alive na Express FM.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Express. Music first. Express FM.
7: Express

Nedávno minulý týden, myslím, jsem tady mluvil o tom, že když chodíte na rave nebo na nějaký party, ale ten rave tam byl specificky zmíněn v té zprávě britských vědců, tak děláte vlastně něco pro své zdraví. Měřilo se několik stovek tanečníků právě na britských ostrovech, tedy v kolébce nejenom kytarové, ale hlavně taneční a raveové muziky, a zjistilo se, že opravdu ty výsledky před a po jsou lepší, tedy ty po, než před u těch sledovaných objektů. Takhle jsem navázal, nebo spíš takhle jsem předznamenal to, co budu hrát teď. Ten hudební tip mi udělal obrovskou radost. Podíváme se totiž na diskografii Adama Paula Tinleyho, který se říkal Adamsky, jeden z prvních průkopníků raveu právě na britských ostrovech. Jeho deska, která se jmenovala Dr. Adamsky Musical Pharmacy, vyšla v roce 1990, tedy před 36 lety. Je neuvěřitelný. A na ní najdeme i kolaboraci s tehdejší R&B britskou hvězdou Sealem. Tohle to je single Adamsky Seal, který později naspíval třeba George Michael, Killer na Express FM.

Calvin Harris a Jazzy Satisfy. Zmiňoval jsem, že dnešní den, krom jiného, je dnem jahodových koláčů, tak se podíváme na to, krom jiného. National Bourbon Day, vynikající zpráva, jak jste se zkazili, čím jste se zkazili, tím se musíte taky napravit. Samozřejmě staré otřepané, nejenom české přísloví, takže dneska mezi pitím musí vládnout bourbon, pokud toho teda už nemáte za ten víkend, který se naštěstí chýlí ke konci dost. Pak tady máme Národní den vlajky, to asi vynechám, aby to nikdo nepřeložil v jiných konsekvencích. Ale pozor, Cucumber Day, fantastický den, pokud máte rádi okurky, tak dneska si na ní obzvlášť musíte pochutnat. Vzhledem k tomu, že se koná mundiál fotbalový, je hned ve třech státech, v Kanadě, ve Spojených státech a taky v Mexiku, tak se zaměřím na ten poslední jmenovaný Národní den Mexika. Tam mají podle mě Národní den pokaždý, když je k tomu důvod, což u některých jedinců může být úplně každý den. No a potom tady máme závěrečný zmíněný hodný den a tím je Den armády. Proč zmínění hodný? K tomu se dostanu za chviličku, pak jsem něco vyčuchal. Tohle už jsou Red Hoti, neboli Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue na Expressu 2 minuty po půl jedenácté.

Tohle byl Tele Pop Music a vynikající, nestárnoucí, řekl bych, track nazvaný Breathe. 3 minutky po 10:45 posloucháte Express, což je samozřejmě chvályhodná záležitost, ale přesto vás od dráťáku na chviličku vyženu, protože dneska je 16. červen a na Račínově nábřeží, rozumějte, na náplavce, tedy na té novoměstské části Vltavy se od 10 hodin koná až do 17. 51. Mint Market Praha, takže Rašínovo nábřeží. Těšit se můžete opět na 130 pečlivě vybraných českých značek, ať už se týkají oděvů, šperkaství, malby, umění a tak dále. Keen, The Way I Feel.

Takže dneska vrcholí v Hradci Králové festival, vyprodaný festival Rock for People. Myslím si, že tam nahoře, nebo jsem přesvědčen o tom, že tam nahoře se smilovali nad fanoušky a návštěvníky tohoto festivalu, protože už jim dva dny neprší, což u letního festivalu je obzvlášť milý bonus. Tohle jsou Nothing But Thieves, single Evolution, ten zazněl i včera na Mastercard stage, kde vystoupila právě tahle parta, a nebude to jejich poslední vystoupení v zemích českých. V lednu 2027 si můžete na Nothing But Thieves zajet do stevě, že to je. Já jsem Radek, tohle je Express a jsem rád, že posloucháte. Hezký den.

0: Tohle bylo Lost Frequencies, ABBA Still, Head Down je 11.11 na Expressu. Za okamžik Fisher a Tones and I, Favor, pustíme se Sombra a taky další váš hudební tip a taky zamíříme na jeden festival. A nebude to Rock for the People, i když možná taky.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Music. First.
6: Express FM.

Těsně před 11:30 hladíte Express, tohle byl Summer Potential na Expressu samozřejmě. Než pojedeme dál, mám pro vás hudební tip, s kterým pojedeme samozřejmě dál, co se muziky týká. Peneři Strýčka Homeboye, pardon, jejich Low Budget po víkendu na Rock for People, to bude low budgetový následující týden, ale co napad. Mimochodem, dneska budou křtít nový single, video single v Rígráčích, jděte se podívat ve 20:00. Rígrovy sady připomínám pro Mimo Pražské na Vinohradech. I vy se jděte podívat, má být hezky.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

Tohle byla Maggie Rogers, That's Where I Am, 3:15, tedy 11:45. Ladíte Express, já jsem Radek a všechny zdravím, kdo posloucháte právě teď jakoukoliv frekvenci, na který chytnete Express FM, to je důležitý. Zmiňoval jsem, že se dotknu jednoho festivalu a částečně je to i Rock for People, ten dneska vrcholí v Hradci vynikajícím, bezesporu vynikajícím koncertem Iron Maiden, protože Iron Maiden, když někde hrajou, tak to opravdu má grády a ta kapela hraje jak z CDčka. Pokud nejste fanoušky Iron Maiden a vůbec tohohle novovlného heavy metalu britského, stejně se jděte mrknout, budete možná mile překvapeni. Jo a by the way, na Rock for People se můžete ještě vyprat, než pojedete domů, protože tam je zóna s pračkama. Teď ale odbočím na Helvštín. Helvštín je zámek, hrad, řekněme, a právě na Helvštíně, v Týně nad Bečvou, se uskuteční festival, který se jmenuje Hell Yes Festival 2026. Ten dobude Helvštín mezi 26. a 28. červnem, tedy těsně před prázdninami, 3 dny a 3 noci hudby, umění, světel a bezesporu skvělé atmosféry. Tu budou zajišťovat třeba Nastya, Nobody Listen, Coles, Omsquare, Floex Ensemble, Mutanti, kteří hledají východisko bezvýsledně, Ventolin, Evangelos a těch kapel tam je celá řada, včetně party Dukla, tu vám právě teď pustím, abyste se naladili. Samozřejmě nebudou chyby DJové, mezi nimi vypíchnu hnedle dva. Jeden se jmenuje Pavel Bydlo, to znamená, že ten obstará takové ty rovnější beaty, čili houseové, a tím druhým DJem není nikdo jiný než baskytarista kapely Tata Boys, známý tež pod svým alias DJ Mardoša. Mrkněte na webové stránky Helvštína festivalu, tedy helyes.cz, tam se dozvíte daleko, ale daleko víc a užitečnějších informací než teď ode mě. Tady je Dukla na Expressu, Josef a jeho bratři. Nebo a bratři jeho. Takhle je to správně.

Já myslím, že tenhle z té kapela, tady konkrétně Silver Spoons, se track Medúza na výsost povedl, abyste ho poslouchali 5 minut před polednem. Teď už váš další hudební tip, který tuhle hodinu ukončí. The Sun Comes Up, Tremendous Disclosure.

Je krátce popoledne, tedy dobrou chuť, pokud zrovna obědváte svůj chutný a vámi uvařený oběd, pokud je tomu úplně obráceně, i přesto vám přeju dobrou chuť. Já jsem Radek, svátek má Roland, tohle byl Noah Kahan, takže jména máme za sebou. Je 14. červen venku, když se podíváte z okna, anebo ne, nedívejte se, vám to řeknu, je tam hnusně, buďte tam, kde jste, buďte za to rádi, laďte Express a v tuhle hodinu se dozvíte spoustu zajímavých věcí a poslechnete spoustu skvělé muziky. Adele, oh my God.

0: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň-Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Express.
5: Music first. Express FM.

12:23, poslouchali jste ten Pursuit Self-Aware, předtím Generation Young Lean. Teď se podíváme jenom v krátkosti na mistrovství světa ve fotbale, tomu prostě nelze uniknout ani na hudebním rádiu, kterým Express samozřejmě je. Několik bizárů už se událo, třeba to, že jsme prohráli s Jižní Koreou a včera Brazilci byli horším týmem v zápase se jejich soupeřem s Marokem. Skončilo to 1-1, byste to nemuseli dohledávat. Koukal jsem na to, trošku mě bolely oči z Brazilců. Ego vedle ega. Asi tak bych to uzavřel. Ale zajímavostí letošního mistrovství světa ve fotbale, které se koná v Kanadě a ve Spojených státech a v Mexiku, je to, že se na něm představí hned 7 bratrských dvojic. Ve 4 případech reprezentují sourozenci dokonce 2 různé země. V základních skupinách na sebe ale nikdo z nich nenarazí. Což je škoda, aby hráli rodiny proti sobě de facto. Bratrských dvojic mohlo být dokonce ovšem 8, ale po zranění obránce Arsenálu Timbera zůstalo v nizozemském výběru jen jeho dvojče Quentin, kterýž to je mimochodem záložníkem Marseille. Asi nejznámější dvojici tvoří bratři Williamsové. Mladší Nico je úřadujícím mistrem Evropy se Španělskem, hraje za Bilbao mimochodem, a o 9 let za Bilbao? No nevím, to je jedno. A o 9 let starší Iñaki, ten pro změnu reprezentuje Ghanu, z nichž jejich rodiče emigrovali. Tak pokud budete koukat na fotbal, zarazí vás stejné jméno hnedle dvakrát, tak si vzpomeňte na to, co že jste se dozvěděli na Express FM v neděli 25 minut po 12. hodině. Tady je váš hudební tip, tohle jsou Depešáci, Question of Time.

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: K mému velkému překvapení a asi k překvapení mnohých ostatních, kdo byli na otvíráku Rock for People v podobě kapely koncertu, kapely Gorillaz, tak to překvapení se hmotnilo, stělesnilo v podobě Mos Defa, který se teď říká tedy Jasem Bey, ale je fakt ten, že zkrátka v Hradci byl. Tohle je deska Plastic Beach, na který kromě Mos Defa v tracku Stylo slyšíme i legendárního, bohužel zesnulého soulmana Bobbyho Womacka. Kdo na Gorillaz byl, ví, kdo ne, ten si může drbat jenom hlavu. Teď už se ale podíváme ještě předtím, než vám pustím další muziku, do Plzeňského kraje. Tam nás zavede rubrika Nebudu doma, kterou připravuje můj kolega, jenž obstarává i krom jiného večerní vysílání Drive, Michal Plšek. Nebudu doma na Express FM.
1: Hashtag Nebudu doma.
2: Ať je teplo nebo zima, chuť cestovat je trvalá, tak si řekněte Nebudu doma a vyrazte s námi, tentokrát do Plzeňského kraje. Plzeňský kraj nabízí pestrou směs městských památek, technických zajímavostí, hradů i krásné přírody. Zahrnuje i část Šumavy, která láká na přírodu, rašeliniště, výlety k ledovcovým jezerům i krásné trasy pro pěší i cyklisty. Na území kraje se nachází i nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách. Hrad Rabí působí monumentálně už při příjezdu a vy se tam můžete vydat po stopách husitů. Vodní hrad Švihov je známý i díky pohádce Tři oříšky pro Popelku a zaujme zachovalou podobou, romantickou atmosférou i snadnou dostupností. Skrytý klenot, kam byste také měli zavítat, je Kaolinový důl v Nevřeni. V horkých dnech se v podzemním prostředí bývalého dolu navíc příjemně schladíte. Jedna z nejoblíbenějších atrakcí pro rodiny s dětmi i běžné návštěvníky je zoologická a botanická zahrada v krajském městě. Je rozlehlá, spojuje zvířata s botanickými expozicemi a díky poloze nad městem nabízí hezké výhledy. Uprostřed největšího plzeňského sídliště se nachází kouzelné místo, kde ruch města utichá. Muzeum v přírodě Plzeň Bolevec, statek u Matoušů, je skutečnou oázou klidu, kde ožívají tradice a příběhy našich předků. Stačí projít starobylou branou a rázem se ocitnete ve světě řemesel, zvyků a kouzelné venkovské atmosféry. Během letní sezony nabízejí u Matoušů bohatý program pro celou rodinu. Těšit se můžete na speciální prohlídky, folklorní koncerty, letní dětské kino ve Stodole nebo veselé vinobraní. S létem ale zábava nekončí a vy se můžete vydat na tradiční svatomartinské hody nebo adventní akce. Každá návštěva je plná zážitků, protože u Matoušů se pořád něco děje.
1: Nebudu doma na Expressu.
2: Zaujal vás Plzeňský kraj? Pak si užijete pobyt v hotelu Prácheň u Sušice, odkud můžete vyrazit za krásami Šumavy, nebo v hotelu Löwenstein v Konstantinových lázních s bohatým wellness balíčkem. Více pobytu v okolí najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King, váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

Kdyby TikTok produkoval věci tohoto typu permanentně, tak jsem nadmíru spokojený. Tohle je produkt TikToku mimochodem a mimo jiné. Poslouchali jste Malcolma Todda a jeho single, který se jmenoval Earrings. Lana Del Rey, Say Yes to Heaven na Expressu.

Tohle byl Sonny Forera, také Krystal, zpěvačka Krystal, My Love in 5 minut, teď už 6 minut po 13. hodině. Hodinu startovali YouTube a jejich Walk On a my se teď podíváme na úplný start Rock for People, který teď samozřejmě rezonuje už nějaký ten den. Ne, aby vyprodaný největší festival našláplý vypsaná fixa, ta otevřela celý program.

0: Tohle byla Muna, number one fan na Expressu. Za okamžik se podíváme na rubriku Trendy, kterou pro vás připravila Babu Hači, tak na jeden koncert, který byste rozhodně neměli dneska minout, pokud jste příznivci hip-hopu. New Jeans, to je kapela, která vám zapije svůj track Super Shy, pustíme si Kneecap a taky váš další hudební tip na 602-604-903. Posloucháte Express, je 13.12.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
7: Nebudu doma na Expressu.
6: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
8: Express.
9: Express.
8: Express FM.
10: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
8: Express FM.
7: Music.
8: First.
7: Express FM.

Tohle byly Kneecap a Keith Tempest, Irish Goodbye. Zatímco v Americe se sešel celý fotbalový multikulty svět, tak něco podobného můžete bez té mičudy zažít už druhý den v rámci Respect Festivalu na ostrově Štvanice. Je tam open air. Byť to počasí máme spíše aprílové, ale existují vynálezy jako gumáky, pláštěnky a nebo paraplata, čili deštníky, ty vás zachrání. Tenhle ten multikulty festival má podtitul Hudba světa a dneska vám to dokážou party z Tanzánie, Gvine, Mali, Francie, Bulharska, Makedonie, Libanonu, Maroka, Egypta a Belgie. Tahle parta je taky velmi multikulty i s českým nádechem. Říkají si Noise of Human Art.

0: Ženy, ruku na srdce. Kolik z nás si někdy koupilo podprsenku, která ale teď leží zapomenutá někde na dně šuplíku, protože prostě nesedí. Dokonce až 80% z nás nosí špatnou velikost. My si ale dneska řekneme, jak si vybrat tu správnou. Hodit se vám bude určitě krejčovský metr, abyste mohli správně změřit své míry. Základem je podle Astratex.cz měření v nevystužené podprsence bez vycpávek. Nejdřív tedy měřte obvod přes prsa v nejplnější části, což určí velikost košíčku. No a potom měříme podňadry, což určuje velikost obvodu. Od hodnoty obvodu odečtete 3 až 5 cm. Pevný obvod je naprosto klíčový, protože nese váhu prsou. Jak má správně podprsenka sedět? I tady se často dělají chyby. Obvod musí být v rovině. Když na zádech vyjíždí nahoru a máte tam takový ten oblouček, je moc volný. Pokud máte otlaky, špatně se vám dýchá, pak je zase moc těsný. Ramínka ty byste měli dotáhnout tak, aby pod nimi šlo projet prstem. Kostice by měly ve středu přiléhat na hrudní kost. Sahat musí až za ňadro, směrem do středu podpaží. Košíček neodstává a tvoří s ňadrem hladký přechod. Pokud prso dělá boule, je příliš malý. A ještě tip na závěr. Černé podprsenky bývají často pevnější než ty světlé. Takže i stejná velikost může sedět trochu jinak. Pro více tipů mrkněte na astratex.cz.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: zazněl Nick Cave and the Bad Seeds před okamžikem singla Frogs. Tohle byla Secret Jelly Fish. Čeká vás Banto model Best Day of My Life, taky rubrika, která vás zavede do světa filmu. Ano, zazní Filmex. No a dáme si závěrečný hudební tip tady na Express FM, kde je 6 minut po půl druhé.
1: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Něco a jejich noční plán na Expressu. Já teď pro vás mám plán třeba na noc, klidně, ale do kina se chodí spíš přes den. Vlastně záleží, jak jste nastaveni. Jinými slovy, připraven je Filmex. Veronika Kolouška a vyladíte Express, kde je 3:15.

0: Express Filmix.
1: Legendární režisér Steven Spielberg se vrací k tématu blízkých setkání třetího druhu s novým sci-fi Den odhalení. S Joshem O'Connorem, Colinem Firthem a Emily Blunt v hlavních rolích. Léta jsme tušili, že ve vesmíru nejsme sami. Doposud ale nikdo nezveřejnil pádný důkaz, to se ale změní. Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu a datový analytik Daniel má být tím, kdo vše zveřejní. K jeho smůle však existuje tým lidí, jehož posláním je úniku informací zabránit. Odhalení pravdy by totiž mohlo zcela rozvrátit světový řád. Kromě Daniela se do hledáčku pronásledovatelů dostává také televizní rosnička Margaret. To, co pro nezasvěcené vypadalo jako její nervové zhroucení v přímém přenosu, je totiž ve skutečnosti komunikace s neznámou entitou. Já prostě nevěřím tomu, že tu nejsme sami. To téma mě provokuje celý život, ale zároveň mi dodává inspiraci. Věřím, že tímhle filmem jsem si ho vyřešil, říká legendární filmař. Hudbu složil tentýž muž, který mistrovsky dokresl atmosféru E.T.ho mimozemšťana, blízkých setkání třetího druhu, Star Wars nebo čeliský John Williams.
2: People are starved for the truth.
3: The human race cannot accept what we know.
4: What are you gonna do?
5: Full disclosure to the whole world.
6: If you do this, there's no one doing it.
7: That's the plan.
8: Three, two, one.
9: This is disclosure day.
1: Takzvané Feel Good Movie, to je hudební komedie srdcovka od režiséra slavného snímku Once, Johna Carneyho, která je plná chytlavých songů. Půl rad v ní hraje Ricka, upadajícího zpěváka svatební kapely, a Nick Jonas z Jonas Brothers vyhasínající hvězdu boybandu Dannyho. Když se jejich cesty protnou, vznikne přátelství postavené na společné lásce k hudbě a snu o návratu na výsluní. Jenže pak Danny vykrade jednu z Rickových písní a promění jich v obrovský hit. A mezi kamarády se rozpoutá boj o uznání a místo v záři reflektorů.
10: You are not just some boy band guy.
11: And you are too good for that wedding band.
12: That's my song. I wrote it.
13: So good.
0: Express Filmix
14: na Express FM.
15: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
14: Express.

Tohle byly Another a 54 Ultra Talk to you na Expressu, kde nám do 14. hodiny zbývá posledních 10 minut, které samozřejmě budou vyplněny hudbou, ale taky jednou pozvánkou na koncert, který jsem připomněl a nedoťuknul před chviličkou. Dneska tedy nepřijde to kvalitní muziku, byť nám končí jeden z největších českých openerů Rock for People skvělým koncertem Iron Maiden, jak jsem zmiňoval, i když ten koncert teprve večer bude, tak věřím tomu, že skvělý bude. Masta Ace je rapper, který před 25 lety vydal svou zásadní desku a tu dneska od A až do Z zahraje v Kafé v lese. Malý komorní prostor v Krymské ulici na Pražských Vinohradech, ale nabídne vynikající hip-hop právě od chlapíka, který se jmenuje Masta Ace. Doprovázet ho za mikrofonem bude zpěvat Lishia, což je jeho žena, taky supportovat ještě Masta Ace bude DJ Noir, ale jedno velké uskupení a jeden velký ansábl, nikoli počtem členů, ale tím, co umí, protože jsou jenom tři, tak tento celý zastřeší. Jmenují se Champion Sound Live a Masta Ace. Spojení, který my lovníci hip-hopu rozhodně dneska nemůžou jen tak přejít, schodit ze stolu. Já vám ještě nabídnu program Express FM, čeká vás samozřejmě tradiční přehlídka 10 nejhranějších singlů uplynulého týdne, to znamená Václav se tady objeví a přednese vám, cože bylo v Express Top, taky neminete trendy, nebo trendy neminou vás, no a já se objevím zase ve 20.00, byť jen z mojí vlastní hudební selekcí, která už se leta letoucí jmenuje Sunday Night Cream. Těšit se můžete na neo soul, abstract, jazz a hip-hop, na pár klasik v reeditu. Zazní Ludwig van Beethoven, ano, zazní Ludwig van Beethoven a spoustu jiných věcí na vás čeká v Sunday Night Cream. Jinak užijte zbytek neděle, pokud byste chtěli, jo, to jsem vám chtěl říct, pokud byste si chtěli udělat kvíz fotbalový, tak k dispozici je třeba web Seznam zprávy, tam jsem se ho udělal, měl jsem krásné 2 body z celkových 10, tak třeba na tom budete lépe. Ode mě, od Radka, je to úplně všechno. Parádní zbytek neděle, teď posílám Neighborhood Lost in Translation. Ahoj.

0: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Hudba na prvním místě.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Mám svůj věk, more, nevidím na TV, vidím na konec. Ležím na zemi, čumím na formule, pozbírám plešáky, udej jsem lovec. Ucu kakanec, napíšu sonet, sedím tu plíny, už necítím bolest.
2: Pas, je mi 30, nejdu nikam.
1: Vídeo v té houpece TV program, přesně.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost,

jak morek, potřebuju klid. Nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hráček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo máslo a taky teče odpad. Ráno jsem křičel na mraky, mail mi nešel poslat.

0: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň-Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
1: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Benoříčany. Benoříčany.cz.
6: Hej vy? Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
5: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pěkný bauzen, zjišťují na dítěl kerem sínsí a jinhán káhal.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Tahické léto v Aquapolspa už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
2: Express.
12: Music first.
2: Express FM.

0: čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. Benoříčany.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hudba na prvním místě.

0: something I want to talk about.
1: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
5: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň-Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Express FM.
8: Hudba.

0: Stop. To nejlepší z Express FM.
1: Je tady další neděle, tentokrát s datem 14. června a začíná 24. letošní Express Top, tedy přehlídka nejlepší a nejnovější hudby na Express FM. První novinka přišla z Detroitu, od tamní DJské legendy Marka Kinchna, zkráceně MK. Tenhle chlapík byl svého času interním producentem Willa Smitha. Pak se postaral o první taneční remix Celine Dion, který se umístil na prvním místě amerického Billboardu v sekci taneční hudba. Ve svém hudebním CV má také Mary J. Blige, Pitbulla a Beyoncé. Na toto léto přichází MK s novým singlem Zone, do kterého si pozval Poppy Bescomp.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.
3: Novinka.

0: Tohle je Macy Peters, 20-letá zpěvačka, která se nehoní za prvními příčkami hitparád a navzdory tomu, že tyto ambice nemá, se jí to daří. Svou profesionální kariéru zahájila samostatně vydáním dvou singlů Place We Were Made a Birthday. V roce 2018 podepsala velkou smlouvu, pod níž vydala dvě EPčka a soundtrack k druhé sérii britského komediálního seriálu Trying. Se svým dvojčetem má podcast Twinhood, stala se tváří Armaniho a jen dva dny před svými letošními dvacátinami si a ostatním nadělila třetí album Fluorescence. Z něj si hrajeme nový single Questions a ten zajistil Macy Peters 10. místo. Druhou novinkou je 20-letá Violet Grohl, dcera frontmana Foo Fighters, která v minulosti otevřeně přiznávala, jak moc jí její jméno pomohlo nastartovat kariéru, ale zároveň se od svého otce chtěla odlišit. Její hudba má spíš shoegazový nádech. Vřele doporučuji, abyste si poslechli celé album Be Sweet to Me, to vyšlo na konci května, a od začátku do konce je album velkolepé na 20-letou solovou debutovou hvězdu. Právě s ním jí na tajněčku pomáhal Justin Raisin, producent, který stojí za Charlie XCX nebo Sky Ferreira. Aktuální song se jmenuje Buck in the Cake a klip, který najdete i na našem webu, se odkazuje na Davida Lynche.
1: Express Top. Novinka.

0: Právě tento víkend odehráli Pexeso svůj koncert na muzejní noci. Single Do It Better ale měl křest v dubnu v pražském kampusu Hybernská za účasti Meta Monde nebo teplické kapely Letmo. Pexeso jsme poskládali na 9. místě. Do novinek se nám dostala i skladba, která je oficiálním soundtrackem k animáku Toy Story 5. Ten měl tento týden premiéru v kinech. Taylor Swift skutečnost, že na něm bude pracovat, naznačila a pak popřela, aby to vše pak zase potvrdila. Single I Knew You, I Knew It vytvořila společně s Jackem Antonoffem.
1: Novinka Express Top.

0: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Music. Music first.
6: Express FM. Posloucháte Express Top.
5: To nejlepší z Express FM.
6: Číslo 8.

0: má někdo cit na vyloženě chytlavý momenty, tak to ukázal Australan Fisher před léty v singlu Lose It. Situace se opakuje s novým materiálem. Na sezónu 26 vyšel s trackem Favor. Do něj obsadil krajenku Tones and I. Výsledek je takový, že každý by chtěl cucat drinky na Ibize a užívat si léto. Toto bylo 8. místo. Když je vám 30, není to žádná tragédie. Jasně, je to čas na to, abyste přehodnotili svůj život, udělali takovou lehkou reminiscenci a někoho to může inspirovat k natočení celého alba. To se přesně stalo v případě dvouhlavé party Past. Dvě entity, jedna energie, která se na vás povalí a může vás položit i na lopatky. Tak skvělá je deska Fotr, kterou tato pražská dvojice vydala na konci května. Možná jste i vy dospěli do fáze, je mi 30, nejdu nikam. Přesně o tom je čtvrtá novinka Express FM.
1: Express Top. Novinka.

věk, more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva, ej, jde na mě pivní moudrost a tak.

0: Nová deska Ariany Grande vyjde posledního července a jmenuje se Petal. Ariana ji popsala slovy, že zkoumá rozchod se všemi různými druhy negativních vazeb a cílem bylo umožnit posluchačům aplikovat témata na své vlastní zkušenosti. A jak to vyslovila, tak oznámila rozchod po tříletém vztahu s Ethanem Slaterem. Ups. Hey That I Made You Love Me a Ariana Grande na sedmičce Express Top. Harry Styles je toho času v Londýně, respektive na jednom fleku ve Wembley, kde má zastávku v rámci své Together Tour. Na tuhle cestu se vydal, aby naživo přiblížil svoji poslední desku Kiss All The Time Disco Occasionally. S důvodením předstihem jsme do vysílání poslali single Dance No More, který ofiko vyšel až v pátek.
1: Novinka Express Top.

0: vrátila Lola Young. Na první pohled sebevědomá, ale stále křehká, talentovaná rodačka z Londýna ve studiu vytvořila s Jamesem Blakem Song From Down Here. Společně pak proběhla performance na BBC Weekendu, kde se k němu na jeho koncertu připojila.
1: Express Top. Číslo 6.

0: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: Express. Music first.
5: Express FM. Posloucháte Express Top.
4: To nejlepší z Express FM.
5: Číslo 5.

0: Tyhle náušnice se blízkají na pátém místě v seznamu nejhranějších skladeb na Express FM. Song se objevil na debutovém mixtapeu Malcolma Todda, ale byl i jaksi opomenut. Nicméně díky TikToku se dostal do povědomí fanoušků a tak ho nakonec po dvou letech vydal i jako samostatný single. Calvinu Harrisovi se už blíží termín Beats for Love, kdy v první den, tedy 1. července, odehraje na severu Moravy svůj dlouho očekávaný set. Nejen pro tuto příležitost vytvořil track Satisfy, do kterého byla přizvána i irská DJka a zpěvačka Jazzy. Dnes jsou na čtvrtém místě.
1: To nejlepší z Express FM.
2: Express Top. Top. S Vaškem.
3: Číslo 3.

0: Za měsíc a kousek vyjde sedmá řadová deska Charlie XCX pojmenovaná Music Fashion Film. Kolik bude nakonec celkem skladeb na tomto albu se neví. Charlie měla jiné povinnosti, než dávat nějaké podrobnosti. Povinnosti to byly téměř družičkovské, když byla mezi pozvanými na svatbě zpěvačky Dua Lipa v Palermu. Toto je druhý song z desky Spring Summer 2026. Právě včera odehráli britští Nothing But Thieves v čele se zpěvákem Conorem Masonem svůj koncert na Rock for People. Zaznělo mnoho i z posledního alba Dead Club City i nový single Evolution. Ten bude na jejich novém albu Stray Dogs a kvůli němu se jako zločinci vrátili téměř po 10 letech na místo činu, tedy do Angelic Studios, kde nahráli své debutové album. Stray Dogs vznikalo po dobu 5 měsíců a říká se, že hovoří o síle komunity, sounáležitosti, kolektivních sdílených zkušenostech, které spojují outsidery. Tady je jejich Evolution na druhém místě.
1: Expresso. Číslo 2.

0: Violet Grohl, Back in the Cave, novinka číslo 2. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, to je novinka číslo 3. Mám svůj věk, more, nevidím na TV, vidím na konec, ležím na zemi. Mezi novinkami je i pražská Past, je mi 30, nejdu nikam. A poslední novinkou je Harry Styles, Dance No More. Aktuální 10. místo má Macy Peters a Questions. Devět, Pexeso, Do It Better. Osm, Fisher a Tones and I, Favor. Na 7. místě Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Lola Young, From Down Here, místo 6. Pětku má Malcolm Todd, Earrings. 4. Calvin Harris a Jazzy, Satisfy. Spring Summer 26, to je Charlie XCX na místo 3. A na dvojice jsou Nothing But Thieves, Evolution. Express Top. No a poslední skladba už bude o tom nejhranějším v našem éteru. Tady je Švédka, která až v září vydává své album Estras. Bude na něm tahle, ještě stále můžeme říct, novinka I'm Your Girl Right. A to je pro tento týden vše. Tady je Express Top a Tovelou.
1: Toto je nejhranější

0: Express. Trendy Express. Příjemné nedělní odpoledne, posloucháte Trendy Express. Oficiálně začalo mistrovství světa ve fotbale a ani v trendech se mu nevyhýbáme. Aktuálním fitness trendem je Hyrox a pokud chcete dávat old money vibes, tak zahoďte gelové nehty.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Express.
1: Mistrovství světa ve fotbale začalo a čísly se to jen hemží. Svěťák pořádají tři země v 16 různých městech, 11 amerických, ve třech mexických a dvou kanadských. Mexico City je jediné hlavní město ze tří zemí, kde se bude hrát a má také největší stadion. Zdejší aztécký stadion pojme 87 523 diváků. MetLife Stadium, kde se bude hrát finále, pojme 82,5 tisíce diváků. Poprvé hraje 48 týmů, počet zápasů se tedy zvedl na 104 a vítězný tým musí vyhrát 8 zápasů místo 7, jako tomu bývalo na předešlých mistrovstvích. Jinak celkový počet registrovaných hráčů je 1248, 841 na mistrovství světa debutujících. 4 z těch 1248 hráčů hráli na mistrovství světa v roce 2006. Jsou to Messi, Ronaldo, Ochoa a Modrič. Celkový počet zastoupených týmů je 449. Nejvíc hráčů je pak z Premier League 200 a nejvíc 19 jich je z Manchesteru City. Jinak nejdražší tým má Francie. Jeho hodnota se odhaduje na 37 miliard korun. Tým s nejvyšší průměrnou výškou 180,2 cm je Bosna a Hercegovina. My jsme by the way na 5. místě. Nejstarší hráč je ze Skotska, Craig Gordon, je mu 43. Nejmladší mu je 17 a je to Gilberto Mora z Mexika. No a vítěz ten získá 50 milionů dolarů. A kdo vyhraje? Německý matematik trefil 3 vítěze a jako letošního vypočítal Nizozemí. Videoherní gigant EA, který dlouho měl licenci na fotbalovou hru FIFA, svou simulací také úspěšně předpověděl několik vítězů. A letos v simulaci vyhrálo Španělsko. Koho tipujete na vítěze vy?
0: Trendy Express na Express FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzavek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.
7: Yo.

Ladíte Trendy Express, no a ještě se lehce dotkneme fotbalového mistrovství světa. Ale trošku jinak, vždyť to jsou trendy, ne sport.cz. To je to místo, kde najdete výsledky a další věci, které se týkají hlavně hry. Já se chci podívat na zajímavá čísla. A to jsou výdělky. Mezi nejhodnotnější týmy patří Francie, Anglie a Španělsko. Hodnota hráčů u těchto zemí překračuje 30 miliard korun. Česko je na 28. místě. Hodnota našeho nároďáku je 4,6 miliardy korun. No a jak jsou na tom nejlépe placení hráči mistrovství? Podle amerického magazínu Forbes si 11 nejlépe placených fotbalistů současného turnaje za poslední rok vydělala dohromady 950 milionů dolarů. To je v přepočtu téměř 20 miliard korun. Není žádným překvapením, že finančnímu žebříčku vládne kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo. S ročním příjmem 300 milionů dolarů, tedy něco přes 6 miliard korun. Podle odhadů Forbesu jeho celkové jmění už dosáhlo 1,2 miliardy dolarů. Stal se zároveň prvním sportovcem v historii, který během své aktivní kariéry překonal hranici 2 miliard dolarů v celkových výdělcích, a to před zdaněním, odečtením poplatku agentům a bez započtení inflace. Jinak americký magazín tentokrát v tom žebříčku nejenom zveřejnil odhad celkových příjmů, ale ještě je rozdělil do dvou kategorií. To, co si kluci vydělají na hřišti, to znamená platy, bonusy, případně nějaká klubová práva na image, a příjmu mimo hřiště. To jsou různé licence, sponzorské smlouvy, honoráře za vystoupení a třeba i vlastní biznis. Ronaldo má těch 300 milionů tedy rozděleno tak, že 235 si vydělal na hřišti. Messi je na druhém místě a má to 70 na 70, dohromady tedy 140 milionů dolarů. Na třetím místě je Kylian Mbappé, ten si vydělal celkově 95 milionů doláčů, 70 na hřišti. Bramborový je Erling Haaland, ten si vydělal celkově 80 míčů, 60 na hřišti. No a top 5 pak uzavírá Vinicius s 60 miliony dolary za uplynulých 12 měsíců, 40 milionů vydělal na hřišti a 20 milionů dolarů mimo něj. Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Trendy Express.
1: Posloucháte Trendy Express. Abychom na chvilku opustili svět fotbalu a sportu, pojďme se podívat na nehty. Aktuálním trendem jsou totiž takzvané naked nebo taky bare nails, můžeme říct nahé nebo holé nehty. Čím dál tím víc žen odmítá ztrácet peníze a čas na manikúře. Aby to nevypadalo, že lidé přestali chodit na nehty jenom z toho důvodu, že nemají peníze, takže je to spíš znak recese, tak se z toho udělal trend ve smyslu, že naked nails jsou symbolem tichého luxusu a takzvaných old money. Dokonale opečované přírodní nehty totiž ukazují, že žena má čas i prostředky na péči o své zdraví a nemusí tedy maskovat nic vrstvami gelu. Roli hraje také touha úspěšných žen neplýtvat časem v salonech každé 3 týdny, čemuž nahrává i současná vlna nostalgie po minimalismu 90. let. Trend přirozených nehtů zažívá masivní nárůst na sociálních sítích, odkud dnes také většinu informací o trendech celkově čerpáme. Zájem o téma bare nails na TikToku meziročně vzrostl téměř o 200%. I to naznačuje, že ženy stále více preferují čistý a přirozený vzhled.
0: Trendy Express na Express FM.

0: Express. Trendy Express.
1: Nové fitness šílenství je tady. Jo, holky měly teďko, nebo ještě pořád mají, že jo, reformery a bare, no ale taky je tu trend pro ty, kteří mají rádi spíš takové to fyzično, silovo a rádi běhají. Po kruháčích a crossfitu se aktuální šílenství ve fitness centrech jmenuje Hyrox, nebo také Hyrox. Na závody se registrují desítky tisíc lidí po celém světě, pravděpodobně i včetně vašich oblíbených fitness influencerů. Sociální sítě zaplavují videa, jak tlačí saně, pak dělají angličáky, no a pak už běhají na hraně sil a fitness centra budují speciální tréninkové zóny, a to i v České republice. Z nenápadného německého projektu se během několika let stal jeden z nejrychleji rostoucích sportovních fenoménů současnosti. A jak to funguje? Závod se skládá z 8 kilometrů běhu. Po každém kilometru následuje jedna disciplína. Funguje to teda tak, že je start, běží se kilometr a pak třeba 1000 metrů na ski ergu. Pak se zase běží kilometr, tlačí se saně. Běží se kilometr, táhnou se saně. A takhle se to furt střídá. Skvěle tedy Hyrox kombinuje běh a disciplíny v závodu jsou postavené na přirozeném pohybu a funkčním tréninku. Právě jednoduchost pravidel je jedním z důvodů, proč se Hyroxu někdy přezdívá maraton fitness světa. Každý závod totiž vypadá stejně. Každý absolvuje totožnou trať. Výsledky jsou proto snadno porovnatelné napříč zeměmi i kontinenty. Ti nejlepší závody Hyrox zvládnou přibližně za hodinu. Začátečník za 2:15. Profíci radí. Začátečníci by si měli hlavně uvědomit, že je to běžecká disciplína. Tak potom teda to tahání saní nechte až na potom, až budete vědět, že uběhnete 8 kiláků.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Od Summer Game Festu se na nás valí informace ohledně nových videoher. Přichází ještě různá upřesnění nebo vyvracení informací a pro české hráče také vždy očekávané info, zda bude mít hra lokalizaci, tedy alespoň české titulky. Dobrou zprávu tedy svým fanouškům přineslo Sony, které potvrdilo, že Wolverine bude mít české titulky. Je tedy skvělé, že i potom, co v českém ofisu došlo k menším změnám a jisté obavy u lokalizace tu byly, že se to zatím nestalo. No a když je řeč o Sony, společnost Sony také odhalila kompletní seznam her, které v druhé polovině června zamíří do katalogu PlayStation Plus Extra a Premium. A je to zajímavá řádka her. Mezi nimi nechybí Final Fantasy 16, Kingdom Come Deliverance, Life is Strange, Double Exposure nebo třeba taky Farming Simulator 25. No a v Monthly Games je třeba zajímavé Grounded Fully Yoked Edition. Během Summer Game Festu se nám dostalo oznámení o rozšíření survivalu Grounded 2 na PS5. Early Access verze dorazí 11. srpna a nabídne zároveň i nový obsahový update. Velice úspěšnou showcase má za sebou Xbox. Ten ještě teď aktuálně přináší informace o tom, že ho čekají velké změny. Ale zatím si myslím, že nová šéfka docela, že si vede dobře. Rozhodně se chce vrátit k exkluzivitám, dokonce se uvažovalo, že už i únorové Fable mělo být exkluzivní. Teď ale ještě Xbox čeká propouštění a nějaká ta restrukturalizace. Nintendo asi nejvíc potěšilo oznámením o remakeu legendární klasiky The Legend of Zelda Ocarina of Time. Jinak Ubisoft ukončuje podporu AC Shadows, poslední větší update bude dostupný 16. června, no a po tomto datu už mohou dorazit jen menší opravné peče. Se žádným dalším rozšířením ani větším obsahovými aktualizacemi připočítat už nemůžeme. Zřejmě se chce Ubisoft naplno soustředit na Black Flag Resynced a novou hru Assassin's Creed Hexe. Naopak tvůrci Crimson Desert potvrdili, že budou ve vydávání bezplatných aktualizací pokračovat tak dlouho, dokud o ně bude zájem. Do budoucna se navíc chystá také DLC, které má být podle vývojářů výrazně odlišné od všeho, co studio vytvořilo dříve. Konkrétní detaily si však zatím nechávají pro sebe. Kromě toho tým pracuje na úpravách příběhu, který patřil mezi nejčastější terče kritiky hráčů. Vývojáři chtějí vylepšit vyprávění cesty hlavního hrdiny a zároveň připravují náročnější výzvy pro ty, kterým současný soubojový systém připadá až moc snadný. Tak co dáte Crimson Desert šanci? Já myslím, že ještě tak rok a bude to opravdu skvělá hra. Takovej trošku cyberpunk mi to připomíná příběh, který je teď taky už úžasný. Tohle to byly Trendy Express, díky, že jste poslouchali. Poslouchejte samozřejmě Express FM dál. No a na závěr mám pro vás ještě pozvánku. Pojďte takhle blíž, jo? Pojďte, slyšíte mě dobře? Zvu vás na web expressfm.cz, jo? Ideálně do sekce podcast, tam najdete trendy a taky rozhovory s hosty, kteří chodí sem k nám na Express. Ale dejte si homepage, tam najdete odehraný playlist, najdete tam každý den kalendář, kdo má narozeniny, co se stalo v muzice, přidáváme toho každý den hodně a sledujte taky naše sociální sítě. Mějte se fajn a buďte trendy.
1: Trendy Express na Express FM.

0: milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Chystáš rozlučku se Svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
3: Music. First. Express FM.

0: osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Express FM.

Yeah.

0: Damn. Cream.
1: Sunday Night Cream.
0: Na 90,3 FM.

0: Sunday Night Cream.
1: Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Potisk trička, bilabel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba na prvním místě.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Potisk trička, bela bel CZ. Music. First. Express FM.

0: Express FM.
1: Express FM.
2: Dneska to nehrozí, já to vím, to nevypadá.

Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.